0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka, půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky, 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy, 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy, 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření, 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip ve Frýdku Místku na ulici Frýdlanská. Přejeme příjemný poslech.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko, 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy, 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy, 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy, 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy, 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Ooh, here's another one, rising to the top around the world. Special dedication throughout the nation. Don't you forget about me.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka závin vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

se to lá. Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy, 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy, 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření, 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaře, druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za

0: 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma sní.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy

Dané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Sen je sen a den je den, no a ten i ten je po ránu podveden. Já nejsem von, na koho si myslíš, no tak pardon. Snad mě teď i slyšíš, tak přestaň snít a hned se prober z šoku. Nejsem žádný králevic a nechci dělat doku.

orále, všude kolem plno trávy, vulgarita, integrita, láska, to je banalita, dávno už to není, jak to má bejt, tak se holka radši seber a pojď se mnou lejt, já vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe, z divokých citů mě poleje a sebe, já rád bych to hrál a stonal jako král, dneska už to holka

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip ve Frýdku Místku na ulici Frýdlanská. Přejeme příjemný poslech.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka, půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky, 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko, 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy, 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy, 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření, 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Ale těch nabídek, no řada.

0: dar. Mně nestačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. On očíčka má housky a věčně chtěl by spát. Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
1: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
2: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.

0: vlastně bylo.
1: Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
0: Pekařka ze všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě...

0: děsimárně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém netek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?

0: musí spát. Ať město se hněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku, označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, stupenka pro nebe.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Yeah.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

cíl, který si vymyslil. Je to, jak jsem co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tuty v Palkovicích. Přejeme příjemný poslech.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som a ty tu nie.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Dejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermann Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90.

0: druhy 150 gramů za 54,90. Herman Grand Desert vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré. Vy?

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Cože?
1: Ještě jednu slavku.
0: A proč bys přidávala slavku?
1: Aby jsme se tady tak nemačkali.
0: To se ti nelíbí.
1: Ale líbí, ale prostor je potřeba.
0: Že já si právě myslím, že když se tady zvětšíme, tak se nenajde tady, víš, že se nám jako ta písnička se prostě, z tý se stane takový bludiště a už se, bude to problém se tady najít. Já už bych radši zpíval refrén.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy, 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy, 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření, 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny z Česka.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen jedenáctka v 1,5-litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lind mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

0: Macon.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zasažen.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
2: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma. Are you-

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Ty svět sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: se vrací v očích sů, tohle je ráno, čas žít.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
2: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.
1: Život je šatna v kabaretu,

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka závin vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: stanici vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Erman Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Hermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Měl ale jednu chybu. Život ho nenaučil prohrávat. A tak šel čas, on zestárnul a s ním zestárly i jeho myšlenky.

toho starce jsem už nikdy neviděl. Když odešel, ještě mi řekl, nikdy nikomu nevěř a vždycky se spolehej jen sám na sebe. Často jsem pak chodil na místo, kde jsem ho potkal a přemýšlel jsem, proč mi to vlastně všechno vyprávěl. A čím víc jsem na něj myslel, tím víc mi něco říkalo, že ten příběh byl vlastně jeho život. A tím chlapcem

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11, v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Kóp, všechno dobré.

0: Zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Maršál Tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle Gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina, vybrané druhy, 55 ml za 12,90. Veselá kráva, vybrané druhy, 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvi za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, hrajte s námi o skvělé ceny. Nakupte alespoň 3 výrobky značky Coop Premium, zaregistrujte účtenku v naší aplikaci Coop Česko, ve které je toto zboží obsaženo, a jste ve hře o naše Coop Premiumové ceny. 5x víkendový wellness pobyt v hotelu Sen v hodnotě 10 000 korun. 10x nákupní poukázka Coop v hodnotě 1000 korun nebo 10x dárkový balíček výrobků Coop Premium. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Ranko 15% zakysaná smetana 200 gramů za 14,90. Varoma ocet 1 litr za 9,90. Ranko jogurt smetanový bílý 380 gramů za 19,90. Ranko 48% gouda plátky ve 100 gramovém balení za 19,90. Dle gusta bzenecké okurky 340 gramů za 24,90. Nový den espresso 100% arabika zrnková káva 500 gramů za 199,90. Inspired dvouvrstvý toaletní papír 8 kusů v balení za 34,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Dle gusta, mražené filé porce z aljašské tresky 300 gramů z běžných 59,90 za 49,90. Dle gusta hotové pokrmy, vybrané druhy z běžných 84,90 za 74,90. Kofola vybrané druhy, 2 litry z běžných 24,90 za 22,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Marshall tuzemák nebo vodka půl litru za 119,90. Dle gusta vídeňské párky 100 gramů za 17,90. Ranko trmanlivé polotučné mléko 1 litr za 9,90. Capito minerální voda Maxia, vybrané druhy 1,5 litru za 10,90. Sladká tečka Závin, vybrané druhy 400 gramů za 39,90. Ranko 12% smetana na vaření 200 gramů za 12,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Krahulík Bochánek Madrid 100 gramů za 22,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 37,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: zákazníci, vybírejte zboží z našeho letáku označené štítkem Náš tip. Madeta jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 26,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Ermand Grand Desert, vybrané druhy 190 gramů za 19,90. Lindt mléčná čokoláda, vybrané druhy 100 gramů za 69,90. Sedita Tatranky, vybrané druhy 33 gramů za 6,90.
1: Coop, všechno dobré.